Poneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý verklik

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

0: Veriaci Oravy Liptová z Spiša si v sobotu v oravskej farnosti Zákamenné pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtašáka. Bolo tam aj Rádio Lumen, viac povie v krátkom súhrne Pavol Jurčaga.
1: Prítomných veriacich a pútnikov privítal miestny dekan farár Ľuboš Laškoty.
2: Drevená krstiteľnica v zadnej časti lode kostola nám pripomína, že aj príbeh otca biskupa Jána sa začal krstom. Ako malé evanjeliové semienko zasiate do dobrej pôdy so skrytou stonásobnou úrodou. Aj náš život viery, drahí bratia a sestry, začal krstom. Preto povzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista. A obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vitajte v Zakamennom, rodisku Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
1: Slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: Modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jána Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia.
1: V homílii sa prítomným veriacim prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme.
4: A tak dnes prosme zase znovu i sami za sebe. Nejenom, abychom plně žili svou svobodu a uměli přijmout i to, v čem nejsme třeba svobodní a co musíme přijmout, protože to nejde změnit. Ale abychom znovu upevnili svou víru, aby byla aspoň jako hořčičné zrnko. Nemusíme přenášet hory, ale stačí, když z té víry budeme čerpat život. Uprostřed věcí těžkých, a každý z nás ty věci těžké má, uprostřed utrpení a každé někdy nějaké zažil, nebo možná ještě je před námi. A právě víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci.
1: Pútnici spišskej diecézy ukončili svoju púť pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
5: Počúvate Rádio Lumen.